0: Naštartujte dobre svoje pracovné dni s dobrým štartom na Rádiu 7.
1: Chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším.